0: freshradio.cz.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
0: Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM.
2: Yeah. Tak tady seš hodně hustě vcházej.

pěkně mluvit. Sundej triko, nech si pásek, vyndej chobot. Rozjeď solo jízdu na parketu, tanec typu promot. Světa big big dáv nejlepší trik, a to je ten okamžik. Měl z úspěch, scénka se ti povedla, nechápu proč tě

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: životy short. Proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hajdi kolem, žádný nový bros. Stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Čekuj FreshRadio.cz
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
11: TechTok.
12: TechTok.
11: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
12: TechTok.
9: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Dobrý den všem, startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio a i tento víkend se budeme věnovat technice. Začínáme chatboty.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

AI chatboti mají další problémy, jste na Freshenu a ukazuje se, že někdy dokážou vyplivnout skutečná telefonní čísla v reálných lidech. Nejde jenom o Ameriku, testovalo se to i u nás v Česku, no a z pěti náhodně vygenerovaných čísel jedno opravdu fungovalo. No a problém je v tom, že umělá inteligence často používá data, která nikdy našla na internetu a místo úplně smyšlených kontaktů občas vytvoří právě to reálné číslo. Lidem pak začnou chodit cizí hovory od zákazníků, firem nebo úplně náhodných lidí, kteří číslo dostali právě od chytré inteligence. Experti tomu říkají takzvaný AI doxing, no a varují, že podobných případů bude přibývat. Proto je dobré brát všechna ukázková čísla nebo kontakty od chatbotů s rezervou, protože nikdy vůbec nejsou právě tak fiktivní, jak vypadají. Takže Bůh ví, co nás čeká, abychom neměli vyvolávačů každý den. Tech Talk.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: TechTalk. Google automaticky zapíná novou funkci, takzvané kontextové návrhy. Co to znamená, co nám přinese, povíme si, hladíte fresh?
1: TechTalk s Honzou Foltýnem.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Google začal do Androidu potichu zapínat novou funkci s názvem kontextové návrhy frešáci. Telefon díky ní sleduje naše návyky, třeba kam chodíte, co pravidelně děláte nebo jaké aplikace používáte, no a snaží se vám nabídnout věci ještě dříve, než na ně vůbec sami začnete klikat. Co se týká dalších věcí, tak třeba když chodíte každé pondělí do fitka, no a pouštíte si stejný playlist, tak Google vám samozřejmě mile rád automaticky nabídne už všechno při příchodu. Nebo když vám někdo pošle adresu restaurace, telefon rovnou navrhne řešení, a to otevření map. Cílem je prostě, aby se to ovládalo daleko rychleji, no a člověk nemusel pořád něco hledat v menu. Trochu takové nemoc šťastné bylo to, že funkce je zapnutá automaticky. Google sice tvrdí, že všechna data zůstávají uložená jenom v telefonu, a to konkrétně po dobu 2 měsíců. No ale jako víte, jak funguje GDPR v dnešní době, no, tak pokud se to někomu nelíbí. Dobrá zpráva v tom, že se to dá vypnout v nastavení Androidu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Obrana celého státu z vesmíru, tak možná něco nemyslitelného pro vás, no ale Trump trochu nějaké nápady má, dalo by se říci, jenže ta cena, ta je taková, no asi bez komentáře. Více za chvíli na Freshi, už za chvíli, buďte s námi. Tech Talk, Tech Talk.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Americký projekt Zlatá kupole, která má jednou chránit celé USA před raketami, tak začíná narážet na realitu. Zatímco Donald Trump mluvil o nějaké částce kolem 175 miliard dolarů, což je samozřejmě malá částka, že jo, to máme pod polštářem skoro každý. No a nový odhad kongresu je prý úplně jinde. Prý přes bilion dolarů během 20 let. To snad naše Česká republika snad nemá ani takovou hodnotu. Nejdražší části mají být prý 100 tisíce obraných dlužit ve vesmíru, prý by sledovali rakety a případně by měli ničit ještě během letu všechno, jenže experti upozorňují, že nikdo pořádně neví, jestli by takový systém vůbec fungoval v praxi, no a navíc by satelity musely být neustále obměňované a zároveň by byly snadným cílem pro útok protivníka. Kritici proto říkají jasné, že to začíná připomínat slavný projekt Hvězdných válek z 80. let, to znamená obří plán za astronomické peníze, které vlastně nakonec nikdy stejně nevznikly. No tak uvidíme, necháme se překvapit, ale tak známe Donalda.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tech Talk. 10. hodina odbyla, stále při krásné ráno, no a my pokračujeme. Fresh Radio vaším společníkem bude hlavně tam, kde nás ladíte.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Tech Talk.
1: Nová zelená úsporám, ta se leto změní a hlavní novinkou je, že stát už nebude dávat pouze klasické dotace, ale nově nabídne i bezúročný úvěr až na 2 mega, což zní celkem zajímavě, že jo, frešáci. Peníze můžete získat třeba ještě před začátkem rekonstrukce, takže není potřeba mít něco našetřeno. Úvěr má být až na 25 let a využít ho půjde třeba na zateplení domu, výměnu topení, fotovoltaiku nebo taky rekuperaci. Pro seniory a taky nízko příjmové domácnosti se dále využívají i takzvané klasické dotace. Na zateplení můžete dokonce dostat až 250 000 korun a dalších 150 tisíc třeba na tepelné čerpadlo nebo solární ohřev vody. A pak se dívíme, že těch solárů je doma tolik. Každopádně žádosti by měly se spouštět v červnu, tak na to nezapomeňte. No a se vším vám určitě rádi pomůžou v Mapasan, což je taková skvělá firma. No a cílem celé změny je hlavně to, aby na úsporné bydlení dosáhli lidi, kteří si velkou rekonstrukci normálně dovolit nemohou. A právě proto stát tlačí přímo na ně, je tady model toho levného financování a určitě, když najdete na stránky mapasun.cz, tak tam vám se vším rádi pomůžou a hlavně provedou a možná i zrealizují.
0: Tech Talk.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: stále vás na tom kompu štvou ty celkové aktualizace otravné. Neděláte vlastně nic jiného, než že se vám točí kolečko, protože aktualizace, tak máme dobrou zprávu, prý už všechno půjde odložit o 35 dní. Za chvíli více infa na Freshi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303 www.kartelpizza.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Tech Talk.
1: Microsoft konečně trochu ustupuje a mění způsob aktualizací Windows 11. Hladíte Fresh Radio, no a nově si půjde aktualizovat, odložit v toto všechno až o 35 dní a hlavně bez omezení opakovaně, takže pokud vás stahování počítače štve, restartování taky, tak už nebudete muset pořád hledat různé triky, jak aktualizace obejít. Další novinkou je, že počítač půjde normálně vypnout nebo restartovat i bez okamžité aktualizace systému, což sice fungovalo, ale ne v takovém rozsahu. No a Microsoft taky slibuje to, že většina aktualizací se nově spojí dohromady, takže místo několika restartů během měsíce by měl stačit jeden, ale pořádný. Zatím je to dostupné jenom v testovacích verzích Windows Insider, každopádně je vidět, že Microsoft konečně po letech kritiky vyslechl ty lidi, co jim říkají, že je to nic moc, tak se necháme překvapit, za to přinese nějakou odrůdu, nějaké švištičky ze zahrádky.
0: Talk s Honzou Foltýnem.

Co pak jsme se dneska dozvěděli? Chatboti ti prevíti, tak ti už odhalují telefonní čísla, zatímco v Česku je skoro 1:5 pravdivých čísel, tak prý se to už zlepšuje, ale ještě si nějakým způsobem najděte, co v sobě ještě máte a co hlavně máte na internetu o sobě, ať nejste překvapeni. Android bude umět inteligentní rozpoznávání svých činností, naučí se, co děláte, no a bude vám to jednoduše nabízet, abyste to měli co nejpohodlnější. No a na závěr jsme se taky podívali na to, že Windows nebude tak protivný na restarty počítačů a následných aktualizacích a prý to půjde dokonce odsunout o 35 dní. Tož je fajn. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, já vám přeji všem pokud možno krásnou sobotu, no a uslyšíme se opět úterem 9. hodiny raní, zítra na Fresh Radio, takže se mějte hezky a ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Dej analogu bye bye, Fresh jede i na DAB+.

phone.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Co má společného Sabrina Carpenter a Madonna? Ty dámy se setkaly 17. dubna na festivalu Coachella v Kalifornii. A docela byla Sabrina překvapena, jak to všechno probíhalo, protože pro ní to byl splněný sen. Oni si zaspívali Woke, Like a Prayer a k tomu ještě novinku Bring Your Love z chystaného alba Madony. A doslova a do písmene nejenom ty dvě excelovali na pódiu, ale kdybychom my byli dole pod pódiem, tak se budeme kochat oděvem takovou, no spíš střídmou variantou oděvu, protože měli na sobě korzet, podvazkové věci typu pončochy a vysoké kotníčkové botičky. No, bylo to moc pěkné pokoukání. Best of Fresh.

0: Flash. Old School na Fresh Radio.
1: It's a top selector.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo Lego zóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina.

0: Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem. Tech
2: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Australsko-britské duo Body Rockers v roce 2005 přichází se skladbou I Like The Way. Sexy vokál, rockový nádech, kytara jako z AC/DC a hlavně houseový groove. Udělali z tracku hit, který válcoval rádia i kluby. Mimochodem, popularita skladby se zejména v Americe prudce zvýšila díky zařazení do reklamy na dietní Coca-Colu. Takhle zdraví.

0: Fresh. To nejlepší z rána.
1: Monča dnes bude vybírat tu nejlepší mezi výběrem hitu od DJ Alesa, který se mimo jiné představí už za pár měsíců tady v Ostravě v rámci festivalu Beats for Love. OK, on je připravená.
2: OK, připravená.
1: Takže dovol mi, abych ti ukázal první možnost, první variantu. Aleso Juniorman a hitovka Call Your Name. To je ona. Líbí?
2: Co mi nabídneš?
1: No, já nabízím ti do protiútoku Aleso a Toveldou Heroes.
2: Tak jo, Heroes.
1: Jo.
2: Nechávám postupovat Heroes.
1: Fakt jo. Dobře, fakt jo. Možná to budeš mít těžší, ještě těžší, protože Aleso pracoval taky s Becky Hill a tohle je hit Surrender.
2: Upřímně mi to připadá dost podobné, ale z Becky Hill se mi to líbí víc.
1: Takže zase postupujeme.
2: Takže postupuje.
1: Dále. Surrender nebo I Like It. Tohle je Nate Smith mimochodem.
2: Aha.
1: Tak co? Surrender
2: nechávám
1: nebo
2: Becky
1: I
2: Hill.
1: Like It? Necháváš Becky Hill, Surrender. OK, tak teď ti zamotám hlavu i jako blázen. Tohle je Aleso and Nico and Wins.
2: Ano, tohle chci, to se mi líbí. Hey, yeah. I wanna know, postupuje.
1: Vyhrává, že? To je konec.
2: Počkej, to je konec. Tak vyhrává.
0: Best of Fresh.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
7: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
10: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Best of Fresh.
1: Co se tě ještě chtěla zeptat, víš, já si tě představuju trošku na tom Met Gala.
2: Ježišmarja.
1: To je naše téma. Co jsi někdy měla na sobě oblečeného, že to bylo fakt jako šílené a že by si to třeba už znovu nevzal? Měl jsi někdy něco takového?
2: No, měl.
1: Co to bylo?
2: Měl jsem na sobě kostým Freda Flintstona.
1: Ne.
2: Jo, no.
1: Maru, a to ti muselo sednout.
2: Víš co, tak až to tady vypnem, tak já ti ukážu fotku, jo?
1: Best of Fresh.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: V roce 1991 vydává Anita a Ray, tedy holandské duo Two Unlimited, svůj první hit instrumentálku Get Ready for This. Později byly přidány vokálky, song použit i v kresleném basketbalovém filmu Space Jam a dodnes je hojně používán v hokejové a basketbalové lize v Americe. Pojďme si ho poslechnout.
3: Alešův Old School.

0: Fresh Old School na Fresh Radio. Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Je už čas na to si trošku zadrbat. Bon appetit, už to chce.
2: Navíc
1: už to chce.
2: Dneska cítím takové jiné divné vlny, tím, že mě se nechtělo ani moc vstávat.
1: To jsou křeče.
2: I to mi paci to tady trošičku poupravil, ten éter. Tak bych jako dal nějaké téma, které bychom mohli jako podrbat. Ale je pravda teda, Moni, že to není úplně veselé téma.
1: Jako není, hlavně no, není. Já se chci zeptat vás, co se orientujete v českém bulváru a sledujete život. Co je pravdy na tom, že už spolu nejsou?
2: No,
1: jako takový pár českého showbiznisu. Všichni říkali, jak se k sobě hodí, ale vy myslíte, to jeho třetí manželka nebo kolikátá.
2: No, pátá už poslední.
1: Je celkem, ano, náročný v těch jako střídá brunetky, blondýnky
2: jako
1: a blondýnky,
2: celkem.
1: Ondra Brzo Bohatý prý potvrdil rozchod s Danielou, jo.
2: Brzo Bohatou.
1: Jo, řekli. No, tak ona je
2: Písaříková, no ale už
1: ta,
2: je brzo zrácích, bohatá, ne, podle mě.
1: Jasně, ale jako jo, bavíme se o té, co byla ve zrácích, taková ta sympatiantná moderátorka. Uh-huh. Řekli, že se rozešli, jako jak, kdy to dovolil.
2: Co když se rozejdeme i my dva?
1: Už jsme se jednou rozešli a pak jsme se dali.
2: Vrátili, zjistili jsme, že to jinak jako nejde.
1: Jo, myslím, že to bylo kvalitou, jo. Potkal si jiné a zjistil jsi.
2: No ty si taky ale vystřídala tady, nedělej to, nehází to jenom na mě.
1: Jistotu, ne? Tak jako prosím tě, ty jsi můj kolikátý, můžu spočítat.
2: A jsi si jistá teď aspoň
1: počkej,
2: s námi?
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, asi osmý, Honzi. Tak můj osmý pracovní partner.
2: Tak ty jsi moje třetí. No.
1: Jenom? Ty děláš dva roky v oboru, já 20.
0: Best of Fresh.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: No, super.
8: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
10: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Fresh Radio.

0: Fresh. Já jsem se zamýšlela právě hluboce nad tím, jestli já jsem někdy měla nějaký šílený outfit, tak krom toho, že já jako chodím tak běžně trošku netradičně oblečená.
1: To je právě, já jsem že? Jako divím, že ty nad tím uvažuješ, protože ty chodíš oblečená šíleně jako celý život.
0: No právě, právě. Já právě jsem si říkala, že asi jsem nikdy nic úplně jako totálně šíleného neměla. A možná jako nejvíc, co jsem byla s Monikou na těch Luneticích. To jsem jako měla ty leginy.
1: Jako ty 90-ky,
0: jo. Jo, jo, to jsem měla ty ponožky v těch lodičkách, tak bych teda jako fakt nešla.
1: Ale holky, vypadaly jste úžasně.
0: Tak to víš, my jsme krasavice.
1: No jasně.
0: Radost pohledě.
1: Úplně. Best of.

0: TechTalk. TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Millennium Lumíra Moskovského. To musíš slyšet.
1: 19. června roku 2000 francouzské duo Mojo vydává single Lady, Hear Me Tonight. Postavili ji na samplech jednoho z hitů velmi slavné diskotékové kapely Chic z 80. let. No a track se okamžitě projevil tím, že byl v hitparádách v Evropě a Americe a stal se symbolem French House Music. Mimochodem časopis Billboard zařadil tuto skladbu do nejlepší stovky tanečních skladeb všech dob.
0: Milé!

0: Best of Fresh.
1: Jste Fresh a posloucháte Siestu. Nevím, jakou máte SPZ-ku konkrétně vy, ale jsou samozřejmě SPZ-ky na přání a některé velmi kreativní. Dokonce je teď na deníku soutěž o ty úplně nejvtipnější a musím říct, že některé se docela povedly. A je až zajímavé, co se dá vlastně s tak malým počtem znaků a kombinací jenom některých písmen a čísel vytvořit. Tak jedna z těch dobrých je třeba No Stress s dvěma O a jedním S, ale funguje to. Pak jsou tady další, jako je třeba 1 a 1 je 2. To všechno napsáno na SPZ-ce. Jeden pán tady má krteček 4, tak to je slabší asi. Mám 2 body, docela slušná, nebo My 2 z Brna, nebo případně Zimmermann 1, anebo 1 na plech. Best of Fresh.
2: Letní rande, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
12: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Jakou nejvyšší horu si kdy vyšel? Mhm.
2: Pěšky?
1: Holda Ema. No tak jo, pěšky, jak jinak. Se tě nebudu ptát na to, kterou jsi vyjel autem,
2: ale
1: asi ne.
2: Já asi úplně nevím. Ale jako vylezl jsem pěšky třeba na slovenské Malinobrdo.
1: Mhm.
2: A ty české, já nevím. Strečná obě dvě za sebou.
1: Jo, tak to by šlo, ale to není taková hrůza s tebou. Já myslím, že řekneš naši Holdu Emu tady.
2: Ne, tam jsem nikdy nebyl. To je totiž okay, pro mě strašně nízké, víš? Tak...
1: Jo, pardon.
0: Best

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Alešův old school. Alešův old school.
4: Švédská trojice Alcazar si vypůjčila hit ze 79. od francouzské zpěvačky Shady Bee Devotion Spacer a v roce 2001 vydala single Crying at the Discotheque, kterého se jen tak mimochodem celosvětově prodalo skoro 3 miliony kusů. Následovaly hity jako Sexual Guarantee nebo Physical a další. Z pravidla až na výjimky to ale vždy byly lehce vysemplované starší písničky už od někoho. A vlastně v trošku obměněné sestavě fungují dodnes.
3: Alešův old school.

passion of the groove.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh.
1: Podle Jiřího Šlégra dojezd českého týmu z hotelu do Friburgu je víceméně skoro na půl hodiny, protože ve Friburgu žádný hotel není, takže čeští hráči budou ubytováni v Bernu. No to je taková jako
2: zákulisní informace.
1: No. Je to tak, ale znamená to pro kluky jako delší dojezd, víš?
2: Takže no tak možná si aspoň můžou pořádně
1: formaci projít
2: jako co a jak?
1: Jo?
2: Ne?
1: A je to možné, třeba jo, třeba to bude k úspěchu, uvidíme. Jenom na ochutnávku, jo?
2: Ale není to žádný psychický nátlak,
1: ne,
2: jo?
1: Vůbec ne.
2: My vůbec nevíme, kde bydlíte. Ani nevíme, kde ten hotel je v tom Bernu.
1: Hotel Holiday in Bern.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.cz.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB.

0: Best of Fresh.
1: Volíme doprava, Fresh Radio je připraveno, my vám i v těch kolonách klidně hrát budeme.
2: Za odměnu si potom můžete pustit, když je to budou vysílat, ten tvůj papadel něco.
1: Papadela kapel. Ne, La Casa de Papel.
2: Jo, La Casa de la
1: no,
2: Papel.
1: No, těžko říct, Netflix teprve včera oznámil, že se chystá natáčení, takže...
2: No, natáčení, ono teprve natáčení, no tak to úplně mění situaci.
1: No.
2: Takže zase budeme tak 2 roky čekat, jo?
1: Minimálně, hele,
2: tak z Wednesday.
1: Teď jsem si vzpomněl, že vlastně v tom seriálu všichni ti účastníci, kteří jako bojují za ty lidská práva v uvozovkách, mají jméno po městech, jo? Je tam Lisabon, je tam Berlín, je tam Rio, Tokio. Jak by ses chtěla jmenovat? Ne, tak ta tam není. Ale jak by ses chtěla jmenovat ty, kdyby ses jako dostala do papírového domu?
2: Verona, Roma. No, Roma radši ne. Ale Verona je docela fajn.
1: Třeba takový Bruntál by byl taky super.
2: Ne. Jako to...
1: Nebo kromě
2: Říš. Myslím, že najdeme... Ne, to je složité, hrozně. Nemůžeš být slavný a mít tam háčky pro lidi jako za zámoří, ne? To nejde.
1: To Kroměříž.
2: Kroměříž. No, to asi ne. Ale
1: ty bys byla
2: jako...
1: dobrá Kroměříž a Lemony, promiň.
2: No, já bych byla mnohem lepší Ostrava.
1: No a nebo Kuřimi.
2: Věř mi, že ne. Best of Fresh.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Mýčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Milénium Lumíra Močkovského.
4: Belgická dvojice Silver dokončovala skladbu Turn the Tide v podkroví svého domu a venku mezi tím zuřila obrovská bouřka. Celé nahrávání dodávalo hitu zvláštní napětí. Natasha, zpěvačka téhle nahrávky, zpívá o překonání životních překážek. Refren je dodnes hnacím motorem mnoha klubových akcí, nejen těch oldschoolových.
5: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Skandál! Skandál! V Marikou. Na Fresh Radio.
6: Na Freshi samozřejmě v škandále začněm novou fotkou Davida Hasselhoffa. Veru smutný pohled na ikonu. Bojuje, ale dva chodí. Ikonický herec a plavčík z pobrežnej hliadky starne tiež. Samozrejme, vedie to iba človek. Najnovšie snímky herca zabolia nejedného fanúšika. Pri chôdzi už si musí pomáhať. Milióny fanúšikov si ho pamätajú najmä ako plavčíka. No a zaujímavosťou je, že hoci v USA bol známy najmä ako televízna hviezda, v Európe, teda hlavne v Nemecku, dosiahol obrovský úspech aj ako spevák. Dokonca niektoré jeho pesničky sa stali symbolom obdobia pádu Berlínskeho múra a dokonca tú pesničku jednu vystupoval priamo pri tejto historickej udalosti. Hasselhoff je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov ako jeden z najsledovanejších televíznych hercov na svete. A vidíte to? Ani jeho staroba neobchádza. Ale ho to si proste nevyberiete. Všetkých nás to čaká.
5: Skandál!

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: Britská Ann Lee zazářila v roce 1999 se songem Two Times, který ale celý vznikl v Itálii. Pak přišlo ještě Voices, což u nás v Česku v té době byla taky veleúspěšná písnička. A poté už de facto nic. Ale to se tak občas pop music stává, že jo?
3: Alešův Old School.

0: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: TechTok. Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska začnem zaujímavosťou a tou je, kde bývali celebrity predtým, než sa z nich stali slávni ľudia. Dnes žijú v luxuse, ktorý si bežný človek ani nevie predstaviť. Vily za milióny, bazény, súkromné kina, ale tie ich začiatky, aj tie boli často úplne opačné. Napríklad taký Cristiano Ronaldo vyrastal v Madeire, v skutočne skromných podmienkach. Jeho rodina žila v chudobe a on ako najmladšie zo 4 detí zdieľal izbu so súrodencami. Jeho mama pracovala ako upratovačka a kuchárka, otec bol zahradník a zároveň správca výstroja vo futbalovom klube. No a myslím si, že to mali veľmi ťažké. A tiež som sa pozrela na Lionela Messiho. Ten vyrastal v dvojposchodovom dome v Argentíne. Jeho rodina nebola bohatá a musela riešiť aj jeho zdravotný problém. Messi mu diagnostikovali v 11 rokoch nedostatok rastového hormónu. Ochorenie, ktoré spomaľuje fyzický rast a vývoj, samozrejme, pokiaľ neviete. No aby sa jeho stav zlepšil, museli podstúpiť dlhodobú terapiu. Každodenné injekcie rastu hormónu. Zaujímavosťou je, že jeho detský dom dnes podľa médií chátra a stal sa miestom, kde fanúšikovia chodia ako na putnické miesto. Tak dobré, že? No, čo poviete? Ešte ale nekončíme, po muzike prezradím, kde žila napríklad Rihanna.
0: Skandál s Marikou.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
11: Tech Talk.
12: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk.
13: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fresh Radio.
9: Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh. Víš, Marečku, já se tím musím svěřit.
1: No tak se svěřuj.
0: Já někdy, když ráno vstanu a záleží, jak dobře se vyspím a kdy brzo vstávám, tak bývám dost protivná.
1: Ano, já si myslím, že hodně lidí bývá dost protivných a já taky někdy ty rána mám takové, že bych nejradši zavřel oči, otočil se na druhou stranu a prostě spal dál, ale nejde to, že člověk vstát musí. No a já mám tady naštvanost podle znamení.
0: Jo? To mě zajímá.
1: Beran vstane naštvaný. Nikdo neví proč, ani on ne. Bík. Budík zvoní, ignoruje, zvoní dál, nenávidí celý vesmír. Znám jednu takovou, fakt opravdu.
0: Bík je taky znám a Beran je moje sestra, tak to zatím to ladí.
1: Blíženci. Jedna její osobnost chce kafe a ta druhá výpověď. Doufám, že neznají mu třeba. Hele, rak, to je brácha. Už je smutnej a to ještě ani nevstal z postele. Lev. Ráno je tragédie, protože svět ještě neocenil jeho existenci.
0: Může být.
1: Tak to je masakr. Pana. Ta je naštvaná, protože polštář nebyl geometricky správně. Pozor, to jsem já. Váhy. 20 minut vybírá playlist a pak zjistí, že má zpoždění.
0: To sedí, ale úplně.
1: Ano, přesně. Štír. Probouzí se s energií pomsty za něco z roku 2014. Střelec.
0: To jsem já.
1: Střelec si ty?
0: Jo.
1: Tak já nevím, jestli to mám říct.
0: No dělej.
1: Včera si plánovala nový život a dnes hledáš ponožky.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: You have reached a point of no return.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Single VIP vzniká v Německu, a to anglickým DJem Seanem Bakerem. Vznikl prakticky na zakázku, a to pro jeden taneční festival. Sean Baker chtěl totiž vytvořit hymnu pro sportovce i klubovou svedánku. Track se stal rychle synonymem pro vstup na taneční červený koberec. A dodnes patří ke skladbám, které spouští vlnu euforie. Milé

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freshi stále zdravím Marika Tošková a taká čerešnička, mám tu legendárneho Jacka Nicholsona. Ten sa vám rozhodol žiť v ústraní. Poďme po očku mrknúť aj na tohto zaslúžilého herca. Obľúbený herc sa vďaka viacerým legendárnym postavám zaradil medzi miláčikov filmových fanúšikov. Umelec však žije v ústraní a pred pár dňami oslávil už svoje prenádherné 89. narodeniny. Na verejnosti sa objavuje len zriedkavo, no keďže oslávil neuveriteľný vek, jeho dcera Lorelai sa rozhodla zdieľať s fanúšikmi záber z otcovej oslavy. Príjemná rodinná fotografia zobrazuje hviezdu, ako spokojne oddychuje v útulnej obývačke, usmieva sa a tlieska počas oslavy. Jack je odetý do pohodlného tmavého trička a oranžových nohavíc, v ktorých si užil prítomnosť svojich najbližších. Dcera však zdieľala aj druhú fotku. Na tom zábere je Jack oveľa mladší a pozuje v červenom tričku s nápisom obľúbeného nápoja, zatiaľ čo v ruke drží cigaretku. Herec sa pritom po veľmi úspešnej kariére už pred rokmi stiahol z verejného života a zdržiava sa hlavne v ústraní. Ale keď si to tak vezmete, 89 rokov, veď to je nádhera, to sa dožiť v zdraví a pohode, že ešte dokážete všetko urobiť sami. To chce, hádam, každý. Takže gratulujeme.
0: Skandál s Marikou. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
9: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Posloucháš Groove a přehoupli jsme se do druhé půlky, druhá hodinka. Velmi ceněný vinyl. Pár kusů je k prodeji, ale začíná někde na 40 eurech, možná více. Mr. V, Just Dance, nebo Just Dance, Cosmic Ritual Dub na Vega Records z roku 2005. To je Groove. Živě z vinylu a Fridge Radio. Tady je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

Jo, to sedlo. Tak mám radost. Jdeme na aktuální věci opět, takže tady Francouz Guillaume Jambel. Nový anglický label Supremus Recordings a track s názvem People. Guillaume Classics Part 1 EP.

0: Hej! Y vamos todos arriba.
1: A teď je neskutečný rozdíl mezi masteringy, americký label Plastic People Recordings a Belgičanka Paka G, čili Rebecca Freitas, Mama Lava. G stands for Groove EP, One Only.

No stop house music, posloucháš Groove z vinilu, před chviličkou jízda Too Late Groove a 97 Right Club Mix s Librem EPčka na Mate ze Španělska a teď americký label Doug Gomez samozřejmě v akci a jeho More Campbell Recordings a Baby Powder Ted Peterson edit na $6 to

pesničkou Doug Gomez a Baby Poda Ted Patterson Ebrit ze Signals 2 a teď absolutní premiéra a nový label z Itálie Nocturno Music a Simon Paul čili Ital Simone Zamparini Inner Space na Space IPčka. Posloucháš Groove a Fresh Radio za mixážním pultem a gramofony Roman Chmiel.

Simone Zamparini, až se dívím, jsem to spočítal, no ty takty. A teď partička ze Švýcarska, Alma Negra. Where is the love? Z free EPčka na Tonics. Z Belgie, respektive z Berlína, to je německý label. Alma Negra.

0: přátelé, jdeme do finále. 19. v kruhu číslo 134, Ben Hickson, americký label NDATL Music.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
10: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Fresh Dance Party!

Lehce po 19. hodině. Dobrý sobotní taneční večer na Freši. Cením si všechny, kteří si budou ladit takhle do uška, protože samozřejmě hokej, taky ho budu mít puštěný a pokud nemáte možnost se třeba v práci, tak pochopitelně nějaké stěžení události. Co se týče branek, ale to má zatím čas řekneme, protože pokud náhodou nevíte, ale to bych se divil. I když samozřejmě poslouchají nás různí lidé, tak dneska na mistrovství světa Česko versus tuším Chorvatsko. Někde kolem 8 hodiny by to mělo začít, takže určitě budeme sledovat. Ale my jsme hlavně o muzice a muzikou taky začínáme. První novinka dnešního večera, mý oblíbený, vlastně dneska už jenom můj oblíbený, Bingo Players. Kdy se ráno byly dva, ale bohužel už před kolika, 12, 13 lety, zemřela jedna půlka. Téhle to je ve své době v podstatě i hodně slavné taneční formace. Tady to byl Paul a Martin. A bohužel Paul zemřel po těžkém boji s rakovinou, jak říkám, to už je tyjo, takový 12, 13 let to bude, no. A Martin jde dál a to je dobře. A tohle je jeho tedy nový kousek. You keep it smile. Buďte v pohodě, buďte vysmátí. Ostatně takhle to bude celý večer. No, aspoň teda pevně doufám. Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na Fresh Dance.

Jo, něco málo Elektra, byť nejsem jeho fanda, tak z úcty k tomuto songu, který mám původní verzi ve své oblibě, si dovoluju dneska taky nabídnout tuhle novou verzi. David Guetta a song z doby, kdy ještě nebyl vůbec známý, lépe řečeno byl známý jenom v klubech. Rozhodně ho neznali běžní fandové muziky, protože to byla éra, kdy opravdu začínal dělat dobrý housík a tím se vlastně proslavil. A tohle je jedna z jeho pecek té éry předtím, než se stal tou světovou celebritou a dneska dělá všechno možné a je to prostě gigastar. A tohle je nová verze. Otázka, jestli hitparády na ní zareagují nebo ne. Já se spíš bojím té varianty nebo ne, protože to není nic nového. Navíc David dneska dělá úplně jiný typ muziky než tehdy. Dneska hlavně, když to nese, že? Davide, bych mu řekl, kdybych mohl. Fresh Dance Party!

Taková muzika s nádechem končícího funku a začínajícího diska, tedy přelom 70. a 80. samozřejmě s novým tanečním spotkem. To je projekt, který už registruju takových, kolik, rok, dva možná určitě, říkají si Definite Grooves. A tenhle ten kousek nazvaný Don't Do Disco, tedy nedělej disco, zajímavá myšlenka. Tak ten, tento týden v Tracksourceové hitparádě, což je asi jedna z těch dvou hitparád, které sleduju nejvíc v oblasti klubové muziky, tak nějaké první dvacítce. Dobré, dobré.

La La Land. Tohle je ve své podstatě tak trošku kultovní záležitost. A paradoxně by člověk neřekl, že už 20 let. V roce 2006 Green Velvet vydali tuhle pecku. La La Land. A tohle je oficiální nová verze taky. Vznikla v Itálii a krom Green Velvet samotných na ní ještě fungují dva italští hudebníci, jeden se říká Genesi a druhý Essentia.

V novinkách dnešní první výlet do španělské aktuální klubové muziky. G. Martinez a s ním Ludvík M. Naprosto neznámá jména, buďte v klidu i pro mě. Ale jde vždycky o to, jak to zní, a tohle zní celkem dobře. This Feeling se jmenuje tahle věc.

Vince Creek alias HP Wins, tak se objevuje v hitparádách. Už tam objevuje spoustu let, ale zatím mu chybí to štěstí vytáhnout to někam víc. Tenhle ten Holanděn, ale dělá na tom, dělá. A musím uznat, že vesměs jeho muzika mě baví. Tohle je nový kousek Lift Me Up.

už nám začal hokej, za chvilku se podíváme, jak to vypadá průměrně teda, nebo já se podívám rovnou, jo, tam se ještě pořád kecá, aha, tak ještě zatím začalo jenom to studio, tak nic, tak hokej ještě nejde, zpátky k muzice, tohle je Holanďan Marco Melson, taky takový klasický housík, co víc dodat, Disco Energy se jmenuje.

dva kousky dneska novinka od francouzského hudebníka, který taky už léta navštěvuje, obrazně řečeno, Fresh Dance Party s novinkama. Tuším přímo z Paříže. Paco Caniza si říká. Tohle je první nazvaná Groovy Sunset.

Tohle je druhý dnešní výlet do velkoměsta zvaného Paříž a jejich, nebo místního DJ zvaného Paco Ganiza. Tenhle je trošku zpěvnější než ten předchozí. My Eyes.

A malá odbočka na hokej, normálně nevěřím vlastním očím. No asi jo. Prohráváme 0-1, Slovinsko dalo gól. A to jsem si říkal, že bych na takový zápas sadil, protože to bude tutovka na naše. A jasně, to je první třetina. Takže v páté, takto, v 15. minutě zhruba Česko prohrává 0-1 se Slovinci.

Jeden ze stěžejních stavebních kamenů novodobé taneční muziky. A v nové verzi. Dokonce jak to tak poslouchám i s novým vokálem. Ale ten zní skoro stejně, takže budiš odpuštěno. Samozřejmě je třeba zdůraznit, že původně v roce 2002 tuhletu pecku a kultovku vytvořili dva Britové zvaní Tim Deluxe ze Sam No Burning. It Won't Do. V nové verzi. Tentokrát za ní ale stojí vykopávač starých pecek Richard Gray a s ním druhý projekt Dead as Disco.

0: Taky už takové hodně zavedené jméno v takové kategorii Bčka, Cčka, nemyslím to nějak ve zlém, ale prostě hitparády i větší úspěchy se mu zatím vyhýbají. Sip Junior. Pohodová věc, Get Down.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
9: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Fresh Dance Party!

projíždíme poslední hoďku živé části sobotního večera na Freshi a koukám hokej. Před chvilkou začala druhá třetina a hned je někdo zase z našich vyloučen. No jo, no, tak jako stav Československo, pokud náhodou nevíte, 0-1, což nezní moc pozitivně, co jsem četl, protože jsem to neměl samozřejmě čas sledovat a i teď na to koukám jenom sem tam. Tak prý jsme dostali gól v přesilovce a prý jsme vůbec nehráli. A teď mají Slovinci další přesilovku, tak jsem zvědav. Ale pojďme radši k muzice, ta nikdy nesklame. Tohle je italský Steve Tosi, ale samozřejmě mnoho let před ním Mojo a pecka zvaná Lady v nové verzi.

taková klasická vokalhouzová záležitost, projekt, který si říká Sweet LA, tak by člověk říkal, že to budou Amici, ale nejsou, tři Britové. A tahle věc s názvem If You Want It.

Ano, sice něco málo trumpetek, které se tam ještě sem tam ozvou, ale hlavně je to klasická rubačka ve stylu Cube Guys, těchto Italů, kteří už taky dělají muziku přes 20 let. A vesměs, co vydají, tak to, jak už bylo řečeno, dobře rubé. Tenhle ten sice spíš tech-houseový kousek, ale malinkým prvkem latino toho

Hokej změna, dali jsme gól, takže konečně vedeme 2-1, tak jak to asi čekal každý, kdo se nějak zamyslel nad tím, jak to večer dopadne. A jdeme zpátky k muzice. Dvojka, jeden si říká Timmy Tom, druhá si říká Melanie Brown. Jako v ráji, like a paradise.

Ideální nářez na sobotní večer. Je pro mě naprosto nový projekt, akorát jeho přezdívka v češtině znamená hororové označení pohlavní choroby. Triple! Jo, přesně tak, jak slyšíte. Říká nebo říkají si triple, ale tohle je dobrý. One way, ne, two way, pardon, two way.

Musel jsem si tady vzít na pomoc strejdu překladače, protože ten španělský název se mi líbil. La noche se mueve. La noche se mueve, to česky znamená noc postupuje. A to myslím sedí na dnešní večer. Další novinka, projekt, který si říká Tvrnr. Takové těžké, tvrdé slovo v češtině. Ale co to znamená, to vůbec netuším.

Ale jo, i tenhle ten hudebník občas bývá návštěvníkem novinkách v našich sobotních večerech, říká si Twism. A tohle je spolupráce ještě s druhým, Nathan Lee. Ale už naposledy jasně, že to je samplovačka nějakého staršího hitu nazvaná Super.

dnešní tříhodinový výlet do aktuální taneční muziky končíme opět novinkou z Maďarska, z Budapešti, Šak. Už je hodně známé jméno z té maďarské vlny hausařů. I Like Deep se jmenuje tenhle ten špek. A to je všechno. Dobrý večer, dobrou noc. OK, stále vedeme 2-1, začala před chvilkou třetí třetina. Ode mě tedy komplet všecko. Jak s oblibou říkám, dobrý večer, dobrou noc a zase za týden.

Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.

0: Fresh Night.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.